راديو ب

Radio B.

Rádio Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Na sociálních sítích se objevila videa poslance Filipa Turka, zachycující jeho časté bezohledné řízení ve městech, včetně Prahy. Turek, který je známý pro svou rychlou a nebezpečnou jízdu, dokonce vyděsil své spolujezdce. Incident, který se připojuje k pondělní dopravní nehodě, vyvolává otázky ohledně jeho odpovědnosti na silnicích. Politici Reichl a Němeček nedávno oplocili oblíbenou trojskou třešňovku, což vyvolalo neklid mezi místními obyvateli. Bez stavebního povolení byly vztyčeny dva pětimetrové plechové sklady a pokáceny staré stromy. Majitelé tvrdí, že jde o obnovu sadu, ale část veřejnosti se obává přípravy na budoucí výstavbu na této dosud volně přístupné ploše. Výstavba silnice I-35 z Turnova do Úlibic se zpozdí až o 3 roky, což rozhodl nejvyšší správní soud. Ředitelství silnic a dálnic musí zopakovat proces EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí. ŘSD již začalo připravovat potřebné podklady pro nový proces. Prezident Petr Pavel kritizoval českou delegaci na summitu NATO v Ankaře jako diplomatický neúspěch. Spojenci podle něj cítí, že Česko nebere bezpečnost dostatečně vážně. Přesto ocenil kroky vlády Andreje Babiše. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Krásný dobrý den, dámy a pánové, naladili jste si Radio B a od mikrofonu se hlásí bílý muž s černým srdcem. No jasně, je to tady MC Marky, ten co má rád pivo párky a dobrou taneční hudbu. Kdo to ví, Radio B, vzal jsem černý kotel a nadupal jsem to dobrou muzikou. Funky, soul, jazz, rock and roll. Budeme rock'n'rollovat, budeme rapovat, budeme stepovat, rytmus milovat. No tak co? Are you ready? No tak pojďme!

jsou Brada. Pravidelně ve středu jednou za 14 dní živá show a pak v pravidelných opakování. Udělejte si pěkný místečko, protože mám pro vás pěkný nášup. Jup, haha, yeah man. The Funk Soul Brada. The Funk Soul Brada. The Funk Soul Brada. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, The Funk Soul Brada. Tak co, jste připraveni? Já teda jo. Budeme kroutit celý dělem hlavou, rukama, nohama. Bude to fajn, bude to cool, bude to pecka. Dneska slunce svítí a to se Márovi líbí. Natáhnu barevný oblečky, uděláme nějaký fajn fotečky. Haha, The Funk Soul Brada. The Funk Soul Brada. No a jako vždycky, na uvítanou si dáme nějakou funkovou záležitost. Jo, a řeže to jak pila, přichází totiž Markus Milaj, Juju, přesně tak se jmenuje první single, takže pojďme na to, startujeme dámy a pánové, vynejte si repráky pěkně do oken, protože to nebude dobrý. Tak jdeme na to, 1, 2, 3, 4, je tady Black Eyed Top.

No jo, funky funky, zapomeň na to, co jsi kdy pil. Na řadě Swinger Over and Gypsy Hill. Wow, pár kill, dodám sil. Jedu ve stylu black music, to znamená žádný z klidu. Odáme se elektroswingu, přesně tuhletu muziku tady pouštíme. Takže trochu swingu a trochu moderny. A to mám rád. Mám rád, když to šlape. Mám rád, když basy duní. A hrajou chlapci, co umí. No tak pojďme na to. Dobrá hudba se posílá vždy do uší pěkně nahlas. Ať to vědí sousedi, ať to vědí váš miláček, ať to vědí vaše žena, vaše tchyně, prostě úplně všichni. Swing time na Radio B. No tak pojďme na to. 1, 2, 3, 4.

Say hi, hi, ho. Say hi, hi, ho. No tak co, lidičky, jak se vám to líbí? Jedeme pěkně z kopce. Nejdřív to bylo funky, teď tady byl electro jazz. Hrajeme Count Basie, hrajeme taky Chris Cross. Na řadě je tady Diana Ross a její partička, která si říkala The Supremes. Dáme si tak trošičku rock'n'rollovou záležitost, kterou určitě znáte od Jerry Lee Lewis. No jasně, money, money, money, ty jsi moje honey. Hoho, tentokrát pod taktovkou partiči, která se říká Senior Citizens Mix, to bude skvělý. A nebude to žádný kicks, takže pojďte, ať je rock and roll, ať je soul a funky. Are you ready? Pojďte tleskat na druhou, protože černá muzika se takhle tleská. No tak jo, money!

da. Jo, jo, jo, prachy, prachy, prachy. Prachy nemám, prachy, já mám hrachy. A když je nemáš, tak seš pod tlakem. Provzu tě nočním vlakem a budu tě k tomu rapovat. Kdo přichází, kdo to ví? No jasně, bude to Chuck D, skupina Public Enemy pod taktovkou Peter Rock. Je to klad. Klad, klepity klap, mu je to rap. 90-kový hip-hop, který patří do našeho kotle. No tak si to pojďme užít.

Hit the drum line. Hit the drum line. Hit the drum line. Hit the drum line. Get wicked. No, tak tohle to byly skvělý Public Enemy. Night Rain. A to bylo Fight the Power. He got gained. Give it up, give it up. Tuhle tu partičku mám vážně rád a v našem černým hrnci to stále bublá. Je to fakt mania, když přichází Radio Mania. Tohle to je další pecka z našeho kotýlku. Přicházíme trošičku do nudžezový náladičky. Hoho, zábavičky. Pojďte na to, budeme tančit dál. Stále jsem tu s vámi, MC Marky, a tohleto je Black Iron Top, nejlepší pořad na světě.

tak co, jak se vám líbí tahle ta pecička? No jo, jo, chce se mi na parket s nějakou kočkou jít. Když hraje DJ Apollo Beat, jedeme retro, je mi vědro, vypiju vědro. Jak je libo, piju pivo a limo a stále pouštím dobrou muziku. Zůstáváme v 80. letech, True's Love Injection.

Yo, Radio B, oh, tak to je Music Land, připravené do éteru z Polska Alex Band, výběr z nejlepších LPček, hrajeme si jazzíček, výběr pana Máry, oh, připravte si afra, hra na tý káry, protože za rohem jsou sedmdesátky, jak jsem slíbil, přímo z Polska přichází jeden skvělý band, a to přímo Alex. Takže takováhle hudba k nám taky patří a už jsme v 70. letech a tohle to mám vážně rád. Další dekáda je před náma, tak jo, pojďme na to. Volume Max.

Jo, tak tohle tomu říkám pořádná jazzová muzika. Je tady 38. minuta našeho pořadu Black Eyed Top. A kde je Vlaďka, Hanka, Dominik i Šárka? Hlavně ať tu není válka, war, ať zazní chor. Přesně tak, rok 1977, Galaxy Funky Perfection. Tak pojďme na to, už si nasadte ty afra a pořádně si vemte kalhoty do zvonu, protože teď to přichází. Světelná podlaha hlanatý káry, hoho, od MC Omary. Přímo do vašich uší na rádio B do celého světa. Hudba Geta, takuje Black Eyed Top. Jednou za 14 dní živáč a pak v pravidelných opakováních. Jste tu s námi? Já teda jo, já jsem tady stále s váma. War.

Wow, tak tohle byla kapela War a ta to rozjela jako tank. What is the funk 1975? Jestli jste šílený, tak to jsem rád, že jste tady, protože my hrajeme jenom pro samý šílence. Budeme pokračovat dál. What it is the funk 1975? Kapela Apolis. Oh, takže to je jasný. Mám rád lidi, nemám rád klepy, mám rád rapy a doufám, že nás poslouchá moje sestra Epi. Hej, děvče, jsi funky? Já doufám, že jo, protože všichni jsou kolem mě funky, všichni jsou šílenci. A proč? Protože milé Black Eyed Peas.

Wa-pa-pa-ra-pa. Wa-pa-pa-ra-pa. Say wa-pa-pa-ra-pa. No hej, baby, ho, kroutíš dobře bokama. Ušima, pusou, vokama. S klukama rozjedeme break. Au, teď jsem trochu hejk. Tohle jedou mladí, co rádio lébe ladí. A jedeme stále dál, dámy a pánové. Rozjeli jsme to v 70. letech, v 70. letech a pojedeme dál. Wolfgang Dauner, Just Bring It Out. To znamená, že přechází další taková věcička. Jednou nohou v 70. a druhá v 60. Wolfy, dobrý, to má grády, tak jedeme dál, co je na to?

Ladies and gentlemen, nevím jak vy, ale mně to připadá jako neskutečná záležitost. Je to fakt real, anebo je to Matrix? Jakoby tam na kytáru hrál samotný Jimi Hendrix. So, 60. léta, skvělá doba. Já od Majku zdravím, kámoše, DJ Loba. No jasně, pana Redmana. Pokračujeme dál, jsou tady 60. léta. Stick up, baby, hrej mi. Radio B, Boy Eintopf.

letech rapeři, kteří si říkali Calvis, Angles, Bank, CB. A tohle byla klasická Motownová záležitost ze 60. let. Ladies and gentlemen, máme tady první polovinu našeho pořadu za námi. A náš Eintop je stále plný dobré muziky. Stále ještě jednou nohou v 60. letech, ale za chvíli přijde něco jako rock and roll. Eddie Sting, so, takže stále funky, funky, naplný pecky. Pozdravu všechny kecky, buďte blázni, nebuďte normální, pojďte dělat blbosti, život je strašně krátkej a muzika je skvělá.

0: No tak co, kluci a holky, no, já vám něco povím, buď black music věrnej, ať si žlutej, bílej nebo černej, budeš tančit, budeš skákat, nebudeš se flákat, groove bude tě lákat, a sousedi, no tak ty budou kdákat, a co se nám si řeknou,
1: je to monotónní, sprostý, nemá to melodii, všechno se tady haupe, to se nedá,
0: no to se vážně nedá. Protože tohleto je funky a to se poslouchá pěkně na vás. MC Marky Pípek a bude to vtípek, přichází totiž Joker, jo, jedna noha v šedesátkách a hned přichází Mr. Rock'n'Roll Ambrosilos, je to tady, tak pojďme na to, máme 55 minut.

Au, oh, good, good loving, já vám něco povím, nejhorší je zima a když kručí břicho, následuje ticho, takže je to fakt fajn, když svítí sluníčko, tohle byl Chubby Checker pro tebe, Procházková Haničko, a teď budu hrát pro svoji maminku, protože ta miluje rock and roll music a já, stejně jako já, asi to mám po rodičích. Dick Laurie, dobrá rock and rollová jízda, takže tady máme 50. léta, tohle chutná.

Wow, glory, glory, tohle byl The Gloria, Ballroom Baby a DJ Hrej, my pokračujeme dál. Pro rock and roll šel bych na třeba severní pól. Rock, rock and roll, tohle mu dal další rock and rollová záležitost, šmrcla Rhythm and

rock, rock, rock, je to tak, ladies and gentlemen, no, skvělá záležitost, Hank Ballard. Takže uzavíráme pomalu 50. léta, připadám si jako v ringu, když přidám trošičku do kotlíčku swingu. Oh, pana Harrise, Loving Machine 1951, to znamená, že pomalu, ale jistě se dostaneme na hranici swing music.

Parárará, no tak co, je to rock and roll, je to rhythm blue, anebo boogie woogie, ať zazní ti, co umí, ať to pěkně duní, a tak zní moje heslo, k vašim uším se to pěkně sneslo, jak jsem slíbil, přichází 40. léta, to znamená swingová éra, takže se převlídněte, vyzvěte své slečny a pojďte tančit.

No tak jo, tohle to byly skvělý 40. léta, kdy se lidi pěkně oblíkali, no a na parketech to opravdu žilo, protože do našeho pořadu patří i klasický jazz. Dáme si Crusader, bude taková záležitost, která nás dostane zase trošičku na jinou úroveň a pak už si začneme repovat, co vy na to? Mám to rád, mám rád vás, mám rád celý svět a hlavně tohle rádio, jazz, oh yes!

Jo, přesně tohleto je náš černý hrnec, prostě absolutně všechno, jedeme stoletý nejlepší černý muziky a další porce k jídlu, přidáme si trochu beatu, koření do kotle klepu, odáme se opět tak trochu repu, přichází repový bozy, you are free, vlastně pro mě jsou úplně všichni repový bozy, ale tyhle ty to dotáhli vážně daleko, jazz, rap na rádio B a máme tady ještě 30 minut, tak to pojďme ještě oslavit, slunce svítí a to se má líbí. Ahoj, doufám, že jste happy, doufám, že jste

You are free na Radio B. Wow, wow, wow, už to tady se mnou zase pěkně hejbe. Dám si drinku lock. What's up, dog? A tak to je teda gól. Přichází Shaquille O'Neal, to znamená co? Že by basketball? Ne, byl to skvělý rapper a my si teďko dáme tu pravou 90.

Pippin. Tak tohle to byl skvělý Shaquille O'Neal a máme tady devadesátky. Dám si trochu piva nebo slívku a co takhle nějakou rapovou dívku. Female rap v podání Nicky D. All About You, to je další single z našeho skvělého pořadu Black Eyed Top, takže to ještě stále rozjíme v 90. letech, ovšem trošičku ve funkovým rytmu. Vlastně celý je to funky, i vy, i já, my všichni.

It's all about you, Mr. Sexy. Mám trochu skepsy, když tady pije Pepsi. Pokračujeme dál, protože léto a takhle znělo v 90kách černý ghetto. Nicky D na Radio B, my pokračujeme stále dál, protože už máme jenom 20 minut před sebou a opět si přejáme trošičku tanečního rytmu v rytmu. Nevím, jestli jsem dneska hrál něco, jaký funky nebo jazz. Nevím, co vy na to? Napište nám, co si myslíte o našem pořadu, o našem rádiu, nebo nám posílejte nějaký fotky, jak jste se šíleně oblíkli. Barvy a lidi koukají jako larvy. Páni, já jsem ale poeta, takže pokračujeme dál, jo? Naplní pecky.

jazz from a crazy world.

že jsme do rock'n'rollu přidali trochu moderního beatu od Rounice ke svatému Vítu. Jedeme stále dál, dámy a pánové. Máme tady poslední 10 minut našeho programu. Páni, jak ten čas utíká. Takže se ještě trošičku užijeme funkovýho rytmu, protože je to fajn. Co vy na to? Pak si dáme nějaký gospel. No, uvidíme. Je tady 10 minut, takže ještě jedeme dál.

je to tady, dámy a pánové, mám pro vás nemilou informaci. Pomalu, ale jistě končí náš program. Takže moc díky, že jste to se mnou vydrželi. Tohle to byl Black Eintov, tohle to byl Hrnec, který jsem narval dobrou muzikou a doufám, že se vám to líbilo. Hráli jsme funky, hráli jsme soul, hráli jsme jazz, rapovali jsme, hrál jsem rock and roll a jediný styl, na který mi teďko moc nezbyl čas, je gospel. No jasně, když svatí pochodují. Takže díky moc, ahoj. Bůh s vámi. Mějte se krásně a mějte rádi život. Jo, je to super, ahoj.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Na sociálních sítích se objevila videa poslance Filipa Turka, zachycující jeho časté bezohledné řízení ve městech, včetně Prahy. Turek, který je známý pro svou rychlou a nebezpečnou jízdu, dokonce vyděsil své spolujezdce. Incident, který se připojuje k pondělní dopravní nehodě, vyvolává otázky ohledně jeho odpovědnosti na silnicích. Politici Reichl a Němeček nedávno oplocili oblíbenou trojskou třešňovku, což vyvolalo neklid mezi místními obyvateli. Bez stavebního povolení byly vztyčeny 2 5-metrové plechové sklady a pokáceny staré stromy. Majitelé tvrdí, že jde o obnovu sadu, ale část veřejnosti se obává přípravy na budoucí výstavbu na této dosud volně přístupné ploše. Výstavba silnice I-35 z Turnova do Úlibic se zpozdí až o 3 roky, což rozhodl Nejvyšší správní soud. Ředitelství silnic a dálnic musí zopakovat proces EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí. ŘSD již začalo připravovat potřebné podklady pro nový proces. Prezident Petr Pavel kritizoval českou delegaci na summitu NATO v Ankaře jako diplomatický neúspěch. Spojenci podle něj cítí, že Česko nebere bezpečnost dostatečně vážně, přesto ocenil kroky vlády Andreje Babiše. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Zpomal s náma. Na Bčku.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Nový dokumentární film Dítě mé vlastní od Oscarově nominované chilské režisérky Maite Alberdy zkoumá tlak na ženy, aby se staly matkami. Příběh sleduje Alejandru, která se po několika potratech uchýlí ke klamu, aby se vyrovnala s osobními ztrátami a společenským odsuzováním. Snímek slibuje emotivní pohled na rizika, která přináší zoufalá touha po mateřství. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Starý dobrý hity na Bčko.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba. Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život.

soutěžní otázku a získejte jedinečnou příležitost vyhrát hodnotné ceny. Nezapomeňte, že soutěž končí 16. července, takže nemeškejte a zapojte se ještě dnes. Tour de France, nejslavnější cyklistický závod, přináší fanouškům šanci na výhru. Odpovězte správně na pár otázek a přidejte se k zábavě z 16. července. Jste připraveni na trochu cyklistického dobrodružství a možná i na cenu? Na tenisovém turnaji v Aténách se Sara Bejlek blízkla skvělým výkonem proti Lili Tagerové z Rakouska. Bejlek zvítězila v poměru 6-2, 6-2 a postoupila tak poprvé od únorového triumfu v Abu Dhabi do čtvrtfinále okruhu WTA. Držme palce, aby jí její forma vydržela a přinesla další úspěchy. Jablonečtí fotbalisté si v přípravě na novou sezónu připsali výhru, když v Rakousku porazili Charkov 1-0 díky gólu střídajícího Jana Chramosty ve druhém poločase. Zlín si poradil s druholigovou Polonií Varšava, když zvítězil 2-0, zatímco mladá Boleslav předčela nováčka druhé německé ligy Chotěbus 4-2. Zdá se, že čeští zástupci jsou v dobré formě, což slibuje napínavou sezonu na stadionech. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti technologií dnes přinášíme zajímavou zprávu o inovativních mikrodronách vyvíjených startupem, které dokážou sestřelit létající hmyz, jako jsou komáři, přímo ve vzduchu. Tato technologie slibuje snížení nepříjemného hmyzu a zlepšení komfortu pro nás všechny. Děkujeme vám za pozornost a přejeme hezký den, vaši posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš rovný beaty na B.

0: Radio B.
1: Where you wanna go? I'll be there.

0: 11 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Na sociálních sítích se objevila videa poslance Filipa Turka, zachycující jeho časté bezohledné řízení ve městech, včetně Prahy. Turek, který je známý pro svou rychlou a nebezpečnou jízdu, dokonce vyděsil své spolujezdce. Incident, který se připojuje k pondělní dopravní nehodě, vyvolává otázky ohledně jeho odpovědnosti na silnicích. Politici Reichl a Němeček nedávno oplocili oblíbenou trojskou třešňovku, což vyvolalo neklid mezi místními obyvateli. Bez stavebního povolení byly vztyčeny dva pětimetrové plechové sklady a pokáceny staré stromy. Majitelé tvrdí, že jde o obnovu sadu, ale část veřejnosti se obává přípravy na budoucí výstavbu na této dosud volně přístupné ploše. Výstavba silnice I-35 z Turnova do Úlibic se zpozdí až o 3 roky, což rozhodl Nejvyšší správní soud. Ředitelství silnic a dálnic musí zopakovat proces EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí. ŘSD již začalo připravovat potřebné podklady pro nový proces. Prezident Petr Pavel kritizoval českou delegaci na summitu NATO v Ankaře jako diplomatický neúspěch. Spojenci podle něj cítí, že Česko nebere bezpečnost dostatečně vážně. Přesto ocenil kroky vlády Andreje Babiše. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety. A hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Kelela, talentovaná umělkyně známá pro své jemné R&B melodie, přináší na svém novém albu New Avatar odvážný posun ke kytarovějším zvukům, které proplétají psychrockové a shoegaze textury. Album, vydané pod prestižním labelem, zachycuje současné společenské a emoční napětí, což umocňuje jeho emocionální hloubku. Kelela, i pro ty, kteří její tvorbu dosud neznají, ukazuje svou schopnost oslovit posluchače kouzlem hudební transformace. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Máte rádi fotbal a zároveň si chcete zasoutěžit? Odpovězte správně na soutěžní otázku a získejte jedinečnou příležitost vyhrát hodnotné ceny. Nezapomeňte, že soutěž končí 16. července, takže nemeškejte a zapojte se ještě dnes. Tour de France, nejslavnější cyklistický závod, přináší fanouškům šanci na výhru. Odpovězte správně na pár otázek a přidejte se k zábavě z 16. července. Jste připraveni na trochu cyklistického dobrodružství a možná i na cenu? Na tenisovém turnaji v Aténách se Sara Bejlek blízkla skvělým výkonem proti Lili Tagerové z Rakouska. Bejlek zvítězila v poměru 6-2, 6-2 a postoupila tak poprvé od únorového triumfu v Abu Dhabi do čtvrtfinále okruhu WTA. Držme palce, aby jí její forma vydržela a přinesla další úspěchy. Jablonečtí fotbalisté si v přípravě na novou sezónu připsali výhru, když v Rakousku porazili Charkov 1-0 díky gólu střídajícího Jana Chramosty ve druhém poločase. Zlín si poradil s druholigovou Polonií Varšava, když zvítězil 2-0, zatímco mladá Boleslav předčela nováčka druhé německé ligy Chotěbus 4-2. Zdá se, že čeští zástupci jsou v dobré formě, což slibuje napínavou sezónu na stadionech. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Myslím si, že americkou zpěvačku Dianu Ross většina našich posluchačů dobře zná, ale co je třeba představit, je skvělý remix na její skladbu I Still Believe, kterou si vzal na starosti německý producent Purple Disco Machine a musím říct, že se mu to moc povedlo. Uslyšíte to právě teď v Sebestředu na Rádiu B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.
2: Zpomal s náma. Na B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
3: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna byl vykázán z domu policií kvůli podezření z domácího násilí, přestože je chráněn poslaneckou imunitou. Tato imunita se vztahuje pouze na trestní stíhání a zadržení, nikoliv na preventivní opatření, jako je vykázání, vysvětluje právník Ondřej Preuss z Univerzity Karlovy. Foldyna by mohl využít imunity až v případě zahájení trestního řízení. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu varují, že Česko v pátek zasáhnou silné bouřky, které postihnou celé území republiky. Na Moravě a ve Slezsku se očekávají vysoké teploty, které představují riziko přehřátí a dehydratace. Očekávané extrémní počasí vyžaduje zvýšenou opatrnost a doporučuje se sledovat aktuální předpovědi. Jižní Moravu ve středu večer zasáhl silný meteorologický jev, známý jako downburst, přinášející extrémní nárazy větru. Tato bouře způsobila značné škody i v obci, která byla před 5 lety zasažena tornádem. Meteorologové varují před možností výskytu dalších podobných jevů v blízké budoucnosti. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna byl vykázán na 14 dní z domu kvůli podezření z domácího násilí. Policie mu zabavila jeho legálně držené zbraně. Foldyna tvrdí, že je nevinný a zatím nebyl obviněn. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Hity, které znáte. Právě teď na Béčku.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

future. Let's go. Freedom.

Get drums, I'm gone. Future. Welcome, we going to the full future.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: července, takže nemeškejte a zapojte se ještě dnes. Tour de France, nejslavnější cyklistický závod, přináší fanouškům šanci na výhru. Odpovězte správně na pár otázek a přidejte se k zábavě z 16. července. Jste připraveni na trochu cyklistického dobrodružství a možná i na cenu? Na tenisovém turnaji v Aténách se Sara Bejlek blýskla skvělým výkonem proti Lili Tagerové z Rakouska. Bejlek zvítězila v poměru 6-2, 6-2 a postoupila tak poprvé od únorového triumfu v Abu Dhabi do čtvrtfinále okruhu WTA. Držme palce, aby jí její forma vydržela a přinesla další úspěchy. Jablonečtí fotbalisté si v přípravě na novou sezónu připsali výhru, když v Rakousku porazili Charkov 1-0 díky gólu střídajícího Jana Chramosty ve druhém poločase. Zlín si poradil s druholigovou Polonií Varšava, když zvítězil 2-0, zatímco mladá Boleslav předčela nováčka druhé německé ligy Chotěbus 4-2. Zdá se, že čeští zástupci jsou v dobré formě, což slibuje napínavou sezónu na stadionech. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Posloucháš Rovný beat na Bčku.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna byl vykázán z domu policií kvůli podezření z domácího násilí, přestože je chráněn poslaneckou imunitou. Tato imunita se vztahuje pouze na trestní stíhání a zadržení, nikoliv na preventivní opatření, jako je vykázání, vysvětluje právník Ondřej Preuss z Univerzity Karlovy. Foldyna by mohl využít imunity až v případě zahájení trestního řízení. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu varují, že Česko v pátek zasáhnou silné bouřky, které postihnou celé území republiky. Na Moravě a ve Slezsku se očekávají vysoké teploty, které představují riziko přehřátí a dehydratace. Očekávané extrémní počasí vyžaduje zvýšenou opatrnost a doporučuje se sledovat aktuální předpovědi. Jižní Moravu ve středu večer zasáhl silný meteorologický jev, známý jako downburst, přinášející extrémní nárazy větru. Tato bouře způsobila značné škody i v obci, která byla před 5 lety zasažena tornádem. Meteorologové varují před možností výskytu dalších podobných jevů v blízké budoucnosti. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna byl vykázán na 14 dní z domu kvůli podezření z domácího násilí. Policie mu zabavila jeho legálně držené zbraně. Foldyna tvrdí, že je nevinný a zatím nebyl obviněn. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.

0: Co si myslí experti o brněnských soupeřích? Poslechněte si nový Fotbal Focus podcast, kde Petr Nerad a Ondřej Nováček diskutují nejen o tom, ale i o mistrovství světa a přestupech. Semifinálový fotbalový duel mezi Anglií a Argentínou na mistrovství světa přinesl vystupňovanou emoce a překvapivé vítězství Argentiny 2:1. Zápas, plný očekávání a rivality, se nejdříve vyvíjel lépe pro Angličany. Ale v závěru Argentinci během 7 minut otočili skóre. Utkání se nevyhnulo ani politickým narážkám, které připomněly historické napětí mezi oběma národy. Ani fotbal se nevyhne politice. Po strhující výhře Argentinců 2:1 nad Anglií oslavovali hráči s plachtou připomínající válku o Falklandy z roku 0082. FIFA nyní hrozí trestem. Vzpomeňme si na heslo Politika na hřiště nepatří a doufejme, že míč bude vždy tím hlavním vítězem. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Radio B.

0: Teď si dáme rockovou pecku na Bčku.
1: Když jsem byl malej, říkala mi naši, lhát se nemá, zdravit sluší a patří taky, život tě naučí, ale jak se učím, mám z toho všeho trochu bordel v duši, ale řekni to dětem, co nekoukají z dálky, jaký

0: říkaleme naši o pravdě a lásce, ale teď už jsem starší.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Exkluzivní sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Prezident Petr Pavel podepsal vládní novelu zákona o podpoře bydlení, která pomůže osobám v bytové nouzi, a zároveň schválil další dva zákony. Řešení bytové problematiky se nyní přesune na úřady práce, které zajistí trvalou pomoc potřebným. Tento krok přichází v době, kdy je otázka dostupného bydlení stále aktuálnějším tématem. Ve středu večer zasáhla Prušánky na Hodonínsku extrémní povětrnostní událost, když se z oblohy přihnala nebezpečná supercela. Silný vítr, známý jako downburst, ničil střechy a prudký déšť zaplavoval sklepy, což vedlo k téměř 50 zásahům místních hasičů. Takové náhlé změny počasí jsou naštěstí vzácné, ale jejich dopad na komunitu je značný. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský za ODS vyjádřil názor, že předseda sněmovny Tomio Okamura, SPD, by za současných okolností neměl cestovat do Číny. Na konci června Čína zadržela Čecha napojeného na společnosti zbrojaře Michala Strnada. Lipavský proto doporučuje, aby vláda vydala varování. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna byl vykázán z domu policií kvůli podezření z domácího násilí, přestože je chráněn poslaneckou imunitou. Tato imunita se vztahuje pouze na trestní stíhání a zadržení, nikoliv na preventivní opatření, jako je vykázání, vysvětluje právník Ondřej Preuss z Univerzity Karlovy. Foldyna by mohl využít imunity až v případě zahájení trestního řízení. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Posloucháš rovný beaty na

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: mysli jsou malý a tak kalý.
1: Pepí zralý, furt je pálí.
2: A životy mají tlus.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Argentinský trenér Lionel Scaloni oslavuje postup svého týmu do finále mistrovství světa po tom, co jeho svěřenci zvládli napínavý duel s Anglií. Podle Scaloniho Argentinci hrají nejlépe pod tlakem a využívají i nejmenší chyby soupeře, když ucítí krev. Svou bojovnost a schopnost překonat jakékoliv obtíže předvádí až do samotného konce utkání. Dvě domácí nejvyšší fotbalové soutěže se rozjíždějí už za dva týdny a napětí stoupá. Jak se daří týmům během přípravy a co si myslí experti o brněnských soupeřích? Poslechněte si nový Fotbal Focus podcast, kde Petr Nerad a Ondřej Nováček diskutují nejen o tom, ale i o mistrovství světa a přestupech. Semifinálový fotbalový duel mezi Anglií a Argentínou na mistrovství světa přinesl vystupňovanou emoce a překvapivé vítězství Argentiny 2:1. Zápas, plný očekávání a rivality,

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti technologií dnes přinášíme zajímavou zprávu o inovativních mikrodronách vyvíjených startupem, které dokážou sestřelit létající hmyz, jako jsou komáři, přímo ve vzduchu. Tato technologie slibuje snížení nepříjemného hmyzu a zlepšení komfortu pro nás všechny. Děkujeme vám za pozornost a přejeme hezký den, vaši posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

NWA don't sound like Slick Rick, but they were both hip hop.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Prezident Petr Pavel podepsal vládní novelu zákona o podpoře bydlení, která pomůže osobám v bytové nouzi, a zároveň schválil další 2 zákony. Řešení bytové problematiky se nyní přesune na úřady práce, které zajistí trvalou pomoc potřebným. Tento krok přichází v době, kdy je otázka dostupného bydlení stále aktuálnějším tématem. Ve středu večer zasáhla Prušánky na Hodonínsku extrémní povětrnostní událost, když se z oblohy přihnala nebezpečná supercela. Silný vítr, známý jako downburst, ničil střechy a prudký déšť zaplavoval sklepy, což vedlo k téměř 50 zásahům místních hasičů. Takové náhlé změny počasí jsou naštěstí vzácné, ale jejich dopad na komunitu je značný. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský za ODS vyjádřil názor, že předseda sněmovny Tomio Okamura, SPD, by za současných okolností neměl cestovat do Číny. Na konci června Čína zadržela Čecha napojeného na společnosti zbrojaře Michala Strnada. Lipavský proto doporučuje, aby vláda vydala varování. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna byl vykázán z domu policií kvůli podezření z domácího násilí, přestože je chráněn poslaneckou imunitou. Tato imunita se vztahuje pouze na trestní stíhání a zadržení, nikoliv na preventivní opatření, jako je vykázání, vysvětluje právník Ondřej Preuss z Univerzity Karlovy. Foldyna by mohl využít imunity až v případě zahájení trestního řízení. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: A teď si dáme rokovou pecku na bát.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Rádio Béčko. Rádio Béčko. Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Kelela, talentovaná umělkyně známá pro své jemné R&B melodie, přináší na svém novém albu New Avatar odvážný posun ke kytarovějším zvukům, které proplétají psychrockové a shoegaze textury. Album, vydané pod prestižním labelem, zachycuje současné společenské a emoční napětí, což umocňuje jeho emocionální hloubku. Kelela, i pro ty, kteří její tvorbu dosud neznají, ukazuje svou schopnost oslovit posluchače kouzlem hudební transformace. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Hity, které znáte právě teď na Béčku.

0: Si nový Fotbal Focus podcast, kde Petr Nerad a Ondřej Nováček diskutují nejen o tom, ale i o mistrovství světa a přestupech. Semifinálový fotbalový duel mezi Anglií a Argentínou na mistrovství světa přinesl vystupňovanou emoce a překvapivé vítězství Argentiny 2:1. Zápas, plný očekávání a rivality, se nejdříve vyvíjel lépe pro Angličany, ale v závěru Argentinci během 7 minut otočili skóre. Utkání se nevyhnulo ani politickým narážkám, které připomněly historické napětí mezi oběma národy. Ani fotbal se nevyhne politice. Po strhující výhře Argentinců 2:1 nad Anglií oslavovali hráči s plachtou připomínající válku o Falklandy z roku 0082. FIFA nyní hrozí trestem. Vzpomeňme si na heslo: politika na hřiště nepatří, a doufejme, že míč bude vždy tím hlavním vítězem. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Pořádně nalomený beat. To na Bčku může.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Radio B.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Prezident Petr Pavel podepsal vládní novelu zákona o podpoře bydlení, která pomůže osobám v bytové nouzi, a zároveň schválil další 2 zákony. Řešení bytové problematiky se nyní přesune na úřady práce, které zajistí trvalou pomoc potřebným. Tento krok přichází v době, kdy je otázka dostupného bydlení stále aktuálnějším tématem. Ve středu večer zasáhla Prušánky na Hodonínsku extrémní povětrnostní událost, když se z oblohy přihnala nebezpečná supercela. Silný vítr, známý jako downburst, ničil střechy a prudký déšť zaplavoval sklepy, což vedlo k téměř 50 zásahům místních hasičů. Takové náhlé změny počasí jsou naštěstí vzácné, ale jejich dopad na komunitu je značný. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský za ODS vyjádřil názor, že předseda sněmovny Tomio Okamura, SPD, by za současných okolností neměl cestovat do Číny. Na konci června Čína zadržela Čecha napojeného na společnosti zbrojaře Michala Strnada. Lipavský proto doporučuje, aby vláda vydala varování. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna byl vykázán z domu policií kvůli podezření z domácího násilí, přestože je chráněn poslaneckou imunitou. Tato imunita se vztahuje pouze na trestní stíhání a zadržení, nikoliv na preventivní opatření, jako je vykázání, vysvětluje právník Ondřej Preuss z Univerzity Karlovy. Foldyna by mohl využít imunity až v případě zahájení trestního řízení. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Nový dokumentární film Dítě mé vlastní od Oscarově nominované chilské režisérky Maite Alberdi zkoumá tlak na ženy, aby se staly matkami. Příběh sleduje Alejandru, která se po několika potratech uchýlí ke klamu, aby se vyrovnala s osobními ztrátami a společenským odsuzováním. Snímek slibuje emotivní pohled na rizika, která přináší zoufalá touha po mateřství. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Radio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Argentinský trenér Lionel Scaloni oslavuje postup svého týmu do finále mistrovství světa po tom, co jeho svěřenci zvládli napínavý duel s Anglií. Podle Scaloniho Argentinci hrají nejlépe pod tlakem a využívají i nejmenší chyby soupeře, když ucítí krev. Svou bojovnost a schopnost překonat jakékoliv obtíže předvádí až do samotného konce utkání. Dvě domácí nejvyšší fotbalové soutěže se rozjíždějí už za 2 týdny a napětí stoupá. Jak se daří týmům během přípravy a co si myslí experti o brněnských soupeřích? Poslechněte si nový Fotbal Focus podcast, kde Petr Nerad a Ondřej Nováček diskutují nejen o tom, ale i o mistrovství světa a přestupech. Semifinálový fotbalový duel mezi Anglií a Argentínou na mistrovství světa přinesl vystupňovanou emoce a překvapivé vítězství Argentiny 2:1. Zápas, plný očekávání a rivality, se nejdříve vyvíjel lépe pro Angličany. Ale v závěru Argentinci během 7 minut otočili skóre. Utkání se nevyhnulo ani politickým narážkám, které připomněly historické napětí mezi oběma národy. Ani fotbal se nevyhne politice. Po strhující výhře Argentinců 2:1 nad Anglií oslavovali hráči s plachtou připomínající válku o Falklandy z roku 0082. FIFA nyní hrozí trestem. Vzpomeňme si na heslo: politika na hřiště nepatří, a doufejme, že míč bude vždy tím hlavním vítězem. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: What's up, y'all?

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Radio B.
5: Občas políbím jarmilku, občas si umyju pejzy, občas si sundám jarmulku a ptám se, pane Bože, kde jsi. Občas si zrobím dvě, tři micve a koukám, jak hochům z mikve lezou tykve. Ale tudlavá jsem koupil nový telefon, co sám říká pan Salomon a má v synagoze xylofon. Děkuji, jak dej.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Radio B.
1: Yo. D Green, demo us. Link up, split profits, high res. Yo.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Argentinský trenér Lionel Scaloni oslavuje postup svého týmu do finále mistrovství světa po tom, co jeho svěřenci zvládli napínavý duel s Anglií. Podle Scaloniho Argentinci hrají nejlépe pod tlakem a využívají i nejmenší chyby soupeře, když ucítí krev. Svou bojovnost a schopnost překonat jakékoliv obtíže předvádí až do samotného konce utkání. Dvě domácí nejvyšší fotbalové soutěže se rozjíždějí už za dva týdny a napětí stoupá. Jak se daří týmům během přípravy a co si myslí experti o brněnských soupeřích? Poslechněte si nový Fotbal Focus podcast, kde Petr Nerad a Ondřej Nováček diskutují nejen o tom, ale i o mistrovství světa a přestupech. Semifinálový fotbalový duel mezi Anglií a Argentínou na mistrovství světa přinesl vystupňovanou emoce a překvapivé vítězství Argentiny 2:1. Zápas, plný očekávání a rivality, se nejdříve vyvíjel lépe pro Angličany. Ale v závěru Argentinci během 7 minut otočili skóre. Utkání se nevyhnulo ani politickým narážkám, které připomněly historické napětí mezi oběma národy. Ani fotbal se nevyhne politice. Po strhující výhře Argentinců 2:1 nad Anglií oslavovali hráči s plachtou připomínající válku o Falklandy z roku 0082. FIFA nyní hrozí trestem. Vzpomeňme si na heslo Politika na hřiště nepatří a doufejme, že míč bude vždy tím hlavním vítězem. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko Mix. Každé všední odpoledne

začíná Boom Bap na Rádiu B. Ola, ola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko, od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a užíváte si krásných letních dnů a slunýho počáska. No a jestli ne, tak se vám pokusím zpříjemnit minimálně hodinu kvalitním rapem. Dneska si dáme výlet od západního pobřeží přes New York až do Evropy a můžete se těšit na jména, jako je DJ Premier, Redman, Method Man, Buckshot, Exhibit, ale taky třeba jména, který možná dneska teprve objevíte, to se teprve uvidí. Každopádně se máte na co těšit, takže nastražte sluchátka nebo zesilte repráky, protože dneska to bude stát zase za to a ukážeme si, že Boom Bap rozhodně nepatří do starého železa. Začínáme pěkně z ostra, Dr. Moriarty, 2Max a Andre Legacy. Tady rozhodně stojí za zmínku 2Max, který je zakladatel projektu Visionaries a je na scéně už víc než 20 let a dokazuje to i touhle skladbou, která je rozhodně mega našláplá. Jmenuje se to Natural Born Illest a za mě je to skvělá věc, kterou si dnešní Boom Bap pěkně odstartujeme, tak pojďme na to, Boom Bap na Bčku, rozjíždíme právě teď, přeju vám příjemný.

Posloucháš Boom Bap na Rádiu Bčko, tohle byla startovačka dnešního dílu Dr. Moriarty, 2Max a Andre Legacy a za mě vychytaná záležitost a my se pojďme přesunout na další petelici, tentokrát dáme západní pobřeží, který si tady zas tak často nedáváme. Většina lidí si při tom západním pobřeží představí Dr. Dreho nebo Snoop Dogga, jenomže tohle to místo skrývá spoustu dalších klenotů. Když řeknu třeba Pimp My Ride, tak se určitě každému z vás vybaví Exhibit a přesně to si dneska a právě teď pouštíme. Dáme si jeho novou věc ve spolupráci s ním taky Demrick, Fingas nebo Scoop the Vile, což je syn slavného producenta Kid Frosta. Stojí za beaty třeba pro Kendricka Lamara nebo taky právě Snoop Dogga. No a pojďme si společně užít tuhle tu oslavu kalifornského soundu na Bčku.

0: No tak jo, dnešní boom bap se nám pěkně rozjíždí a my pojďme na další věc. Sestava, která budí respekt ještě před prvním úderem beatu, DJ Premier, Alchemist a k tomu Evidence Dilated Peoples, který vlastně začínal ještě předtím, než začal rapovat jako writer a vlastně všechny klipy, kde se objevují nějaký graffiti, tak jsou vlastně jeho práce, tak to je taková malá zajímavost, kterou jste možná nevěděli. Každopádně tahle ta trojka vydala novou věc s názvem No Expansion a musím říct, že to fakt šlape a my si to dáváme v boom bapu a na Bčku. Pojďme na to.
1: Prime Minister of Defense, Master Chemist.

Rádio Béčko a pořád Bumbep a my si teď ukážeme, že rap může být pořádný nářez, ale zároveň taky technicky dokonalej a přesvědčí nás o tom Block McCloud, R8 The Rugged Man a Self Title se skladbou Crazy Man.

Tohle byl pořádný nářez a my se přesouváme na další track a dáme si tentokrát dvě legendy, a to je Redman a Masta Ace. Redman vždy sázel na humor, energii a neskutečný charisma. Masta Ace je zase považován za jedno z nejlepších storytellerů všech dob a tahle skladba, kterou si pustíme, jim funguje úplně dokonale. O beat se postaral DJ Hansen a musím říct, že je to fakt velká šupa. Jmenuje se to Prelude a dáváme si to na B-čku v Boom Bapu právě teď.

stále ladíš Bumbeb na Rádiu Bčko a my si teď dáme jeden fenomén a to je Beat and Bass. Dvojice britských důchodců, která začala rapovat až ve věku, kdy většina lidí odchází do penze a dnes mají miliony fanoušků. Jejich videa pravidelně sbírají milionová zhlédnutí a dokazují, že hip-hop opravdu nemá věkové hranice. Mnozí si zpočátku mysleli, že jde jen o vtípek, jenomže oni stále vydávají nový skladby a koncertujou a tím krásně dokazujou, že na rap není nikdy pozdě. V téhle skladbě se k ním přidává můj oblíbený MC Prof. A je to za mě velká libovka, jmenuje se to Kin, I'm Outside a my si to dáváme v Bumbepu na Bčku.

0: but they begging. I got a fiend that shooting his foot like he Megan. I got two Glocks, they side by side. If I put them up, it's 11. Nigga, I'm overly breaded. I'm about to Kevin Garnett it. I'm about to up up the skull. We got the shit for the low. Getting that cheese and shredded. I've been outside since 7.
1: I've been outside for a minute. I ain't gonna talk, I'ma live it. Every day, a second, every minute. Survival of the fittest, get it? Coming from a kid, I'ma end up fucking shooting you. I'm gonna fucking kill you.
2: Tak, tohle byli stařící Pete and Bass, kteří dokazují, že na rap není nikdy pozdě, a my se přesouváme na první rubriku dnešního Boom Bapu, a to je česká slovenská pecka. Dáme si novinku ze Slovenska. Tono S dělal novou věc s producentem, který se říká Bejus, a jmenuje se to Náklady. V samplu tam můžete slyšet Mariana Lasicu a musím říct, že mě to mega baví. Pojďme si to pustit.
3: Ja som mu donesol text a možno som mu niekedy povedal aj svoju predstavu o tej hudbe. Dokonca sa mi zdá, že som mu aj zaspieval nejakú melódiu. Videl som, že sa tak potutelne usmieva. A mal pravdu, pretože tá hudba, ktorú potom napísal, bola vždy úplne iná ako moje predstavy. A nie len, že lepšia, ale najmä povýšila ten text.

dohrál nám Tono S a Beus, skladba Náklady v rubrice Česká slovenská pecka. My se teď přesouváme do komiksu, protože Tsarface pro nás chystají nový album a dávají nám ukázku se singlem, který se jmenuje Brothers Grimm, kterým se objevuje taky britský herec Frankie Pulitzer. Na tohle album se moc těším, objeví se tam, nebo má se tam taky objevit Busta Rhymes, Method Man a nebo taky Kendra Morris. Jsem na to moc zvědavej, mělo by tam být 15 skladeb, no a tahle ta ukázka teda stojí za to. Pojďme si to pustit, Brothers Grimm a Tsarface na featu Frankie Pulitzer, pojďme.

to the classic. Stále posloucháš Bubeb na Rádiu Bčko a my si teďko dáme rubriku Classic. Tentokrát si dáme kapelku Dazzy FX, legendární záležitost Naki Nigazov z alba Hold It Down z roku 95. Neskutečná petelice i po těch letech, pojďme si to připomenout. Classic. The way it's going down in the underground.

No tak jo, bando, koukám, že čas nám letí neskutečnou rychlostí, tak pojďme na další rubriku a tou je buchetka dnešního Bumbepu. Frajerka z Nizozemska, která se říká Starlight, tak ta nám představí svůj novej track s názvem Off the Hinges. Já musím říct, že mě to baví a schválně chci slyšet váš názor. Klidně mi napište, za mě je to velká petelice.

No tak teda, já musím říct, že dnešní buchetka Boom Bapu zandala neskutečně. Starlight teda si myslím, že by strčela do kapsy kde jakýho MCho za mě. Hroznej diktát. No ale my se přesouváme na album dnešního Boom Bapu a tam jsem vybral Redmana a jeho poslední album Muddy Waters 2. Za mě asi jedno z nejlepších alb, který vyšlo v loňském roce. Neskutečná morda, byl jsem na něm mimochodem taky v Sasazu před pár měsíci a ten koncert byl neskutečný. Ta energie, kterou Redman rozdává, je prostě boží a mimochodem tohle album mám taky podepsaný od něj, nemohl jsem ho nikde sehnat a sehnal jsem ho až na tom koncertě. Prodávali ho tam za 800 pádio, tohle dvou LPčko, takže jsem nemohl jsem to nechat jen tak bej, takže jsem si ho pořídil a dokonce ho mám i podepsaný, takže velká radost. No a my si z tohohle alba pouštíme dva tracky. První je La La La na featu Method Man a druhý track si dáváme Why You Mad. Pojďme na to, za chvilku se loučíme.

konci dnešního dílu pořadu Bumbap. Já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste vydrželi až do konce. Doufám, že jste si výběr skladeb, který jsem pro vás dneska vybral, užili, že vás to bavilo. Třeba jste objevili i něco novýho, to by mě potěšilo. Každopádně díky dík a užívejte léta, mějte se krásně. Slyšíme se zase příště v dalším díle pořadu Bumbap. Dneska si samozřejmě nakonec dáme jako vždy Wu-Tang. Popravdě si ani nejsem jistý, jestli jsem tuhle skladbu tady někdy hrál. Každopádně dneska si ji dáme. Track se jmenuje High společně s Wu-Tang, zpěvačka Texa ze Skotska, poproková zpěvačka. Za mě velice povedená věc z roku 2020, tuším. Pojďme do toho ještě jednou. Díky dík, mějte se krásně a dávejte na sebe pozor. Čau.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu taky je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím na zdárek.

0: Rádiu B.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na

Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. BD ho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

A zdravím Dianku, ahoj. A zde je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchaj Véteru Rádia B.cz. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Verčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electro Swing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika taková, jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, jsem se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

A jedeme dál. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Verču

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal, už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Polis je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta, Alík, Nabicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. Když Polis, možná Roman

Prop Dylan, Can You Imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

Pep Dominik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba packovala, kdybych nezahrál.

jsme v opátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa.

0: Je 8 hodin večer na Rádiu B.
1: Dámy a pánové,

Krásný večer, vážení přátelé, začíná Vintage Sea. Zdravím všechny posluchače u rádiových přijímačů a vlastně i u těch internetových. Právě nám začíná hodinka od 8 do 9 na vlnách Rádia Bčka. Já jsem Cvrkoslav Zelený, zase jsme se nějakou dobu neslyšeli, ale všechno proberem, takže se běžte polně postavit, zkušte si pro něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka může právě začít. Vintage Sea číslo 168, Cvrko Brkovi studiu. A zbytek už je na nás, tak pojďme na to!

Takže ještě jednou pro všechny pozdě příchozí přátelé, ladíte Radio Bčko, vintage číslo 168 a my jsme ho právě odstartovali prvníma dvouma peckama Somebody s Watching Me od Rockwellu a Sing It Back, Maloko. Přátelé, moje obě oblíbené písničky, takže proč s nima nezačít? Dneska si dáme takový rychlejší start a myslím si, že už u třetí, čtvrtý, pátý písničky se to začne lámat a pomalu budeme zpomalovat, ale to už je takový můj prostě tradiční věm, no, co se dá dělat. No a vlastně nevím, kde začít, tak to vememe nějak po pořadě, takže bych to začal asi dnešním dnem. Já to dneska přednahrávám, přátelé, už to tady nahrávám je 3 hodiny a 5 minut a já už sedím pilně ve studiu a nahrávám pro vás tenhle ten díl. A vy asi víte proč, protože hrajeme od 4:30 hokej a já bych vlastně o ten hokej přišel, když bych tady byl ve studiu nebo nestihl bych se připravovat a podobně, takže kvůli tomu jsem tady už teďkon. Já jsem měl dneska ještě super den v tom, že jsem byl u zubaře, paní doktorka mi ale povolala novou korunku, takže já jsem vlastně byl na půl dne v práci a pokud děláte od 5:30, tak půl dne v práci končí o 5:30, takže jsem rovnou v 5:30, když ostatní kolegové chodili ještě do práce, já odcházel z práce. A pak rychlej zubář, koupil jsem si nový telefon dneska, protože se ho potřebuji vzít na dovču kvůli foťáku, ale k té dovče se taky ještě dostaneme. No a potom od zubařky vlastně rovnou sem k vám, následně půjdu kouknout na hokej a potom zalejt papriky na zahradu. Doufám, že i k tématu zahrada se dneska ještě dostaneme. Takže já tady mám dneska 3 hodiny odpoledne, je mi vedro úplně neskutečný. A ještě, že jsem abstinent, takže teď k tomu nepochlastávám. Takže tak, no. Pojďme si dát rovnou další skladbu. A když se tak slyším, tak se rovnou vrhneme na rubriku, co dneska ještě je papije. Další skladba Space Cowboy. Za mě netřeba přestavovat, tak pojďme na to.

0: Curci, právě ladíte vintážek s Crkosládkem.
1: No a my už máme za sebou skladbu Space Cowboy, přátelé. Máme za sebou znělku, takže už vlastně frčíme v plný parádě. Já jsem vám slíbil před písničkou, že si dáme rubriku Co dneska Štěpa pije. Hele, piju Fernet, jo, ale je to peklo. Byl jsem si v Bile vlastně pro butylku Fernetu. Co mě hodně překvapilo, že v Bile stojí ten lepší Fernet o 20 korun míň než ten horší Fernet, jo, a to mají mezi sebou nějakých 8 voltů rozdíl, ale to vem čert, takže tím jsem se nějak tak vybavil cestou do studia. Následně bylo hnedka po otvíračce, takže v pivotéce vedro, ale vedro až do prdele, opravdu já tady sedím bez trička, teče mi z čela. Člověk by si řekl, neměl by si pít štěpo ten Fernet, ale já vzhledem k tomu, že jsem profesionální alkoholik, tak jsem si došel pro studené točené pivo. No a tím si tady teďkon lámu do ksichtu vlastně jedno pivíčko z naší pivotéky. Je to nějaký řezaný, ale upřímně jsem zapomněl, jak se jmenuje. No a k tomu se přikládám právě tím dobrým Fernetem. Hele, taková je moje životní situace. Lepší už asi nebudu, ale hlavně, že mě to baví. Já jsem rád, že to baví i vás, takže tolikero k tématu, co dneska Štěpa pije. No a my už se společně vrhneme na další skladbu, tentokrát Sweet Dreams, Eurythmics. Myslím si, že není potřeba přestavovat. Tak pojď mi.

Máme za sebou Eurythmics, Sweet Dreams, přátelé, moje oblíbená skladba. Mně vlastně přijde, že většina těchto skladeb jsou moje oblíbené skladby, takže co se dá dělat? Každopádně přemýšlel jsem nad nějakým zajímavým tématem a myslím si, že téma tohohle vstupu by mohl být hokej. Takže já nevím jak vy, ale pro mě mistrovství je takový malý sportovní svátek. Já vlastně vůbec žádný sport nesleduju, všechno je mi úplně jedno. Fotbal, formule, vole, golf, já nevím, co tě napadne. Mně to vlastně všechno jde jedním uchem tam a vlastně to ani nepřijímám, takže ani druhým ven, mě to je úplně jedno. Ale ten hokej, to je vlastně jediný 14 dní, kdy sleduju a kdy vlastně chodíme třeba na pivo, podívat se na promítání, nějakým způsobem zafandit. Jako ruku na srdce asi nejsem takový ten debílek, co by si dával vole vlaječky na zrcátka od auta, nebo jíčce, co by chodil v drezu do práce a podobně, to úplně nedělám. Ale na olympiádu jsme koukali, teď na mistrovství koukáme. Vám někteří, co mě vlastně znáte z fotografie a víte, jak jsem veliký, to překvapí, ale já jsem dřív hrál taky hokej. To, že mě pak vlastně všichni moji vrstevníci přerostli třeba o hlavu, to už je věc druhá, takže já jsem jim potom v 15 přestával stačit. Ale pořád to ve mně nějakým způsobem zakořenilo a hokej mám hrozně rád a koukáme. Letos se nám dvakrát nedaří na rovinu, ale zároveň hrajeme takový jako srdcerivný hokej, nejsme jako takový, já nevím, buzničky, nebo týž, není to úplně špatný, minimálně se na to celkem fajn kouká, teď jsme hráli s těma Švédama, ty jsme porazili a chtěl jsem říct o Kanadě, s tou jsme skoro hráli dobře, jako neberte to zle. A dneska nás čeká Finsko, vy už vlastně víte, protože já nahrávám, teď je 15:30, já nahrávám trošku dřív, tak vy už víte, jak to dopadlo, ještě než tenhle pořad začal. A já jako prorok vám teď můžu vlastně říct, že se těším, až vyhrajeme a postoupíme do čtvrtfinále. Takže doufám, že mi někde teď v 8:30 dáte za pravdu. A pokud ne, tak se nezlobte za to, že to kluci nedali a dáme to za rok prostě, no. Přijedou nějaký hvězdný prach z NHL a podobně. Ale hokej mám kravsky rád, takže tolik je hokej. No a co se týče muziky, mám tady specialitu Mr. Bombastic, Shaggy Shit. Takže pojďme rovnou na to, ať kurva stihnu ten hokej o 16:30. Takže zpátky k muzice, vintážek pokračuje a tohle je Mr. Bombastic.

No a za námi je Mista Bombastik. Přátelé, probrali jsme, co vlastně mám dneska dobrýho k pití. Já doufám, že i vy máte nalitej nějaký třeba chladnej, řekněme, tropický drink. Já mám hrozně rád takový ty džusíkový, různý takový ty, co se člověk stydí si jako objednat na baru, ale přitom to máme všichni rádi, jo. Takový ty džusíky a grenadíny a ovoce nahoře, takový ten pomerančík, paraplíčko. A jak se jako těsně styděl si to někde objednat, ale ty vole, mám to hrozně rád, jo. To je jenom tak mezi řečí. No a naše další téma, probrali jsme alkoholismus, já myslím, že bychom se rovnou mohli vrhnout na cestování. Já jsem vám v tom, co jsem nahrával, jo, ono už je to nějaký pátek, nastínil, že bych měl plán teďkon vyrazit na jaře do Thajska a potvrdilo se to. Nějakým způsobem budu vyrážet za týden, možná týden a půl. Je to červen 10. zdali se nepletu ve středu, takže mě čeká ještě týden práce, ale bože, těším se úplně kravsky, opravdu. Naplánoval jsem tam skvělý výlet, kde bych si dal den v Bangkoku, následně bych přelítnul do Trátu, dám si den v Trátu, tam vzhledem k tomu, že jsou legální všechny ty věci, co legální bejt mají, tak mám návštěvu pěstírny, podívám se, jak to tam funguje, nakoupím si sortiment a potom mě čeká výlet lodí právě na ostrov Koh Mak, kde budu bydlet asi 14 dní a tajně doufám, že bych si udělal třeba potápický kurz, nebo se podíval vedle na ostrov, na jejich národní přírodní parky a tak dále a tak dále. Až se to vlastně vyvrbí a vycílí to v to, že si dám zase den v Bangkoku před odletem domů, zase ztrátu poletím do Bangkoku, tam den zůstanu, abych měl takový ten klídeček a následně přes Frankfurt do Prahy. Strašně se na to těším, v práci už mě to leze nějak na nervy poslední dobou. Nebo ne, že by mě jako štvala ta práce, ale štve mě prostě to vstávání a takový ten režim a to já miluju režimy, ale zároveň vole, vlezte mi na záda, to prostě nejde dělat rok, dva v kuse. Takže teďkon Thajsko na měsíc a vlezte mi na záda, ale co si budem hovořit. A vlastně, když jsme to takhle hezky nakousli, tak mám pro vás připravenou úplně skvělou skladbu, která právě potvrdí tu moji náladičku, jmenuje se No No No No. A je to taková reggae klasička, pohodovička, odlehčivačička. Přátelé, vy dále ladíte Rádio Bčko, omlouvám se za přeřek. A Cvrkoslav Zelený v pořadu Vintage C je stále jenom váš. A ještě další půl hodinu bude. Tak pojďme zpátky k muzice. Down Pen a No No No. The white selection of top G.

Dohrála nám skladba No No No od Down Pen. Přátelé, tohle byl takový můj oslý můstek k tomu vlastně se dostat k pomalejším písničkám. Ne, že by všechny ostatní pecky do konce dílu byly reggae, ale nějakým způsobem teď trošku zpomalíme. Bude tam nějaký garage rock, možná psychedelic rock. Vidíte sami, kam se způsobem teď trošku zpomalíme. Bude tam nějaký garage rock, možná psychedelic rock. Vidíte sami, kam se zasměřujeme. Ale tak jako tak už to nebude.

toho času, který mi po práci zbyde, nebo zbyde po rádiu a po všech těch koníčkách jiných, je trávení času na zahradě. A letos se mi to hrozně dobře rozjelo. Včera jsem dokončil sadbu, mám vysutý záhony, takový ty vyvýšený, udělal jsem to z paletových ohrádek, dole mám cihly se štěrkem, mám tam koňský hnůj, mám tam koupenou hlínu. By the way, ta koupená hlína, kurva, nikdy, ale fakt nikdy nepřekoná cenu těch paprik, jo, takže jsem si už teď za hlínu zaplatil víc, ale přeci jenom je to koníček, to nechci úplně předbíhat, ale to, co chci říct, že mám vysazených 20 sazenic paprik a 9 sazenic rajčat, každý jiný druh, i papriky jsou různý druhy, takže to je teď to, co po čem úplně já toužím a chodím to tam zalejvat a hnojit a tak. A ještě jak je to vlastně v těch ohrádkách, tak nějakým způsobem to extra neschne. Není to na návětrné straně, není to, já nevím, úplně na přímém sluníčku, ty malý sazeníčky si tam vyloženě lebeděj. Takže to je moje zahrada, k tomu samozřejmě tam nemám vysazenou žádný automaty a tak dále. A věnuju se jenom právě těm paprikám a rajčatům a už se pomalučku těším na moje dozrálý meruňky, protože ty bývají v půlce léta, to už je skoro za dveřma. Takže já teďkon svoji zahradu až pletím do Tajska, odeznám tátovi, všechno posekám a tak dále a doufám, že táta svědomitě bude chodit zalejvat a starat se mi o ty moje papričky, protože on čili taky rád a můžeme to potom společně žrát. No a co se týče muziky, přátelé, další skladba, jako by to věděla, jmenuje se Green Onions, zelené cibule a asi netřeba říkat nic víc. Pojďme rovnou na to, Vintážek se přechyluje do své druhé poloviny a vy se přechylujete se mnou. Tak pojďme vy přechylenci zpátky k muzice.

0: A Green Onions, a protože jsem si vlastně nepřipravil žádný téma na tenhle vstup, tak si myslím, že je pravý čas na to dát si českou písničku o vintážku. Tentokrát je to Ilona Píčáková a skladba Amsterdam. Tak pojďme na to.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Právě ladíš Vintage C.
1: No a kocourci moji, my pomalounku polehunku olizujeme 9. hodinu a to znamená, že už bych měl nějakým způsobem do prdele. Ale víte sami, že já to nahrávám, teď už jsou 4 hodiny, trošku dopředu, takže nějakým způsobem já se teď musím odebrat na hokej, potřebuju to tady pofackovat, nějakým způsobem zeditovat a tak dále a tak dále. To patří k těm rádiovým věcím. Potom zaplatit za to moje řezaný pivo v pivotéce a utíkat směrem do garáže, kde budeme společně s klucíma koukat na televizi v dílně na dnešní díl Česko versus Finsko, semifinále a tak dále a tak dále. Vy už vlastně jako posluchači moc dobře víte, jak to dopadlo, ale já jsem ještě jalovej, já vlastně nevím, že jsme vyhráli takhle dopředu, ale pevně doufám, že vyhrajem takhle dopředu. Teď mě ten podklad přestal hrát, ale měl hrát. No a nezbývá mi, než se s vámi rozloučit, poděkovat za to, že jste nějakým způsobem moji věrní a moji posluchači. Přátelé, díky a čau, já jsem Cvrkoslav Zelený, tohle byl Vintage číslo 168, nahrával jsem mu dneska trošku dopředu, nahrávám to tady, vole, bez trička, v kraťasech, je mi Pedro až do prdele, ale dělám to pro vás a mě to nějakým způsobem baví, ale pojďme to brát pozitivně, máme to za sebou a směrem na hokej. Vy už víte, jak dopad, ale i kdyby ne, já věřím, že vyhrajem. Já jsem Cvrkoslav Zelený a slyšíme se zase příští týden, to bude asi poslední předtajský týden. No a pak uvidíme. Mějte se, čau a díky za poslech. Radio Bčko, fucking all over the board.

0: Dinosaur.
1: Enormní.
2: Intergalaktický.
3: Extrém.
1: Titán.
0: Megalomanský.
1: Monstrózní.
0: Gargantuánský.
2: Supermasivní.
1: Gigantus.
4: Malý pátek.
2: Malý párek. Ne, vole. Malý pátek.
4: Malý pátek.
1: Malý pátek. To já žeru.

Ahoj, ahoj, milí posluchači, je chvíli po deváté a to je ten čas na pořád Malý pátek na Radiu B. V dnešním pořadu, jako vždy, vás provede DJ Cynic a užijeme si hodinu drum'n'bassové hudby, nových, ale i starších skladeb od populárních producentů, ale také neznámých a málo známých. Dále si povíme o nadcházejících akcích v průběhu pořadu, ale a společně si to užijeme. Začínáme skladbu Dreaming od producenta Spy a já vám přeji příjemný poslech.

z Brazílie, pak se přestěhoval do Londýna, do Anglie a svoji kariéru začal kolem roku 2003, kdy začal hrát po klubech a různých barech a potom v roce 2005 vydává na Metalhead svoji první skladbu. My jsme dnes slyšeli Dreaming, ta nám odstartovala dnešní pořad.

této skladbě nás čeká dvojice skladeb Ganja Madness a What You Gonna For Me. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

Skončila nám dvojice skladeb Ganja Madness od Future Assassins a druhá skladba byla What Got For Me od Pirapus a Signum. My si teď pustíme skladbu od Break Age a Rico Dunn. Já vám ji pak dám ještě od začátku, protože bych se vám chtěl říct první informaci o akcích a hned to bude taková jedna negativní malinko, protože letos nebudeme dělat Drammy Bassy Opener. Někteří z vás už si všimli, že to neproběhla žádná událost a tady ty věci. Teď na Humberku byla jedna akce, to dělali kluci Keblický a my letos vynecháváme po všech těch letech a budeme se soustředit na jiné akce, hlavně na naši akci v tunelu a to bude o Vinobraní. To je až v září a mezi tím se uvidíme na některých akcích a jedna z těchto akcí budou narozeniny Rádia B. Ten samý den 15. srpna bude v Teplicích na zámku Doubravka techno a drum and bass akce, kde vystoupí spoustu skvělých DJs. A já si zahraju na drum and bassové stage. Na techno se představí Jacqueline, Husky, Miguel, Orkus, Quicky, I'm Jacob, Majsny, Simír a Tim Clock. Tato akce Doubravka, elektronický hudební festival. Není to zámek, omlouvám se, je to Hrad. Hrad Doubravka, 15. srpen 26. Techno Drum and Bass. A za Drum and Bass vystoupí Nitrofix, Gizmo, Marshall, Fat Ferry, Vormik, Dumpling, Jimmy Cocaine, Mary a Krenkis a DJ Cynic samozřejmě. Takže sledujte tuto akci Doubravka s dvojitým V. Electronic Music Festival v Teplicích 15. srpen. V ten samý den máme narozeniny Rádia B. Akce v Podzámčí. Můžete se těšit na skvělý program, který bude zveřejněn na našich stránkách. Já zatím moc nevím, ale můžete se rozhodně na co těšit. Minule jsme tam měli Kata, tak uvidíme, co se podaří domluvit letos. A další dvě akce, to jsou Vinobraní, jedno litoměřický a jedno roudnický. A o tom vám řeknu v dalším vstupu. Teď si dáme od začátku skladbu od Break Age a Rico Dunna pod názvem Control. Posloucháte Malý Pat.

řekli jsme si, že 15. srpna máme dvě akce, jednu v Roudnici a jednu v Teplicích. Já se vrátím k té Roudnici narozeninám. Samozřejmě vystoupí DJové Rádia B. Letos nebudeme mít hosta, zastaneme to sami, ale bude to famózní jako vždycky, když přijdete a děláte atmosféru. Hosta vymyslíme na příště. A akce začíná od 14:00 a končíme v 22:00.

po srpnu máme zářijové akce, v září máme vinobraní Rudnice, to je 12.9., kde budeme mít Radio B Stage a o týden později je Litoměřické vinobraní, kde máme stage v tunelu, budeme mít dvě letos stage, techno a drum and bass. A rozhodně se máte na co těšit v obou městech a my se těšíme na vás. 12.9. Rudnice a 19. Litoměřice. V Litoměřicích rozhodně zajděte na Dominikánské náměstí, kde začíná ta elektronická paráda pro nás, kde vlastně paskvilovod Explosive Stage to rozjede do 10 hodin povolených a tak rozhodně zavítejte a užijte si tam pěkně na vzduchu a po 10. hodině se přesuneme do podzemí a můžeme tak vinobraní užít až do konce. Do 5, budu se snažit do 6, uvidíme, kolik sil nám zbyde. My jsme slyšeli skladbu No Looking Back od Bass Stripper a teď v podcastu máme skladbu Jack od producentů Breach a Oaks. Posloucháte Malý pátek na Bčku.

zdravíme do na Beat for Love, kde také máme zástupce Rádia B, Net, Base Coffee, Fefe a STVS. Takže všechny tady ty zdravím, celou tady tu bandičku všech, co tam jsou, a moc si to užijte. Včera vás to spláchlo, ale všechno se podařilo zachránit. Tak, můžete užívat dál. A i my jedeme dál a máme tady skladbu od Limbs a Eni, sorry.

Skladba Muevete nám právě dozněla od producenta Critical, psáno s káčkama, ne s céčkama. Výborná záležitost taneční a nám už začíná Everything in its right place od producenta Buckwell. Pojďme si společně užít na Bčku pořadu Malý pátek.

po skladbě Answers od Ine a Verbs následuje Blanks Circle od VS a SMG. A já bych vás chtěl ještě pozvat na jednu akci, a to je Libuchovická pouť, kde budeme mít malinkou stage a občerstvení u zátoky, úplně u řeky Ohře, hned vedle mostu, z druhé strany celý té poutě. Tak tam se rozhodně zastavte, pokud budete v Libuchovicích.

Vítkovicích na pouti. A ta se koná 7. až 9. srpna, týden před narozeninama v Rádiu B.

od těchto producentů Mercurial. A poté už nám zbývají pouze dvě skladby. Vždycky to uteče po té půlce neuvěřitelně. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

Pořád Malý pátek je tady každý čtvrtek o 9 hodin. S rekapitulací v neděli, ve čtvrtek zase v neděli a pak zase naživo Malý pátek ve čtvrtek.

že pokud byste náhodou zmeškali dnešní živý vstup, tak máte další 3 šance a za 14 dní máme tady nový díl. Další skladba je od Paperclip a Machine pod názvem Moon Eraser. Posloucháte Malý pátek na Bčku. Blížíme se pomalu ke konci.

A my tady máme dnešní poslední vstup a já bych se vám chtěl všem moc poděkovat za poslech novým i stálým posluchačům. Choďte na Majdany, buďte na sebe hodný, mějte se rádi a choďte na všechny Majdany všeho druhu, nejenom drum'n'bassu, užívejte si život, užívejte si léto, hodně pijte, nejenom alkohol. Těším se na shledání na některých z akcí, které pořádáme, nebo kde budu vystupovat. A mějte příjemný, hezký večer. My dnes končíme skladbou Absent-Minded od Empty Signs. Je to estonský producent, kterého jsem nedávno objevil. A jeho skladby rozhodně stojí za to, tak si ho pojďme malinko dnes představit jeho první skladbou. Poslouchali jste Malý pátek na Bčku. Zdraví vás DJ Cynic. Čuza čau, díkum dík. Absent-minded, empty signs.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz